0: Sommersonntagsbrunch beim Sachsenradio und vor den Nachrichten noch die Frage, was der Sommer noch so in petto hat.
1: MDR Sachsen, das Sachsenradio-Wetter, auch für die Oberlausitz.
0: Heute erstmal noch viel Sonne, dann kommen Wolken und später kann es auch ein paar Schauer geben bei Höchsttemperaturen bis 32 Grad. Heute in die kommende Woche starten wir dann mit einer Erfrischung. Es wird morgen höchstens 24 Grad warm draußen. Dazu gibt es Wolken und auch ein paar Schauer, aber ist alles nicht schlimm. Vielleicht auch das ein oder andere Gewitter kann es morgen zum Beginn der neuen Woche geben. Ab Dienstag dann wieder mehr Sonne und sommerliche Temperaturen.
2: Witajcie, tu je zase srpský rozvoz, nedělu připodňu s dubkom jednačích. Já jsem Katka Pöpelec a smím netko s vámi zhromadně obědovat, hač to napojené minuce tu z Budušina. Hono srpce vysíváme a potom se ještě kolegojo z čelaka RBB z Kočebusa a netko v tuty 1,5 hodině smíčo se veselič na jezbu do Vietnama. Na zamenuce Beno Bilk sobu do Vietnama. Reportážu svyšiče tu pola nás za 23 minčinu. Votladajo od toho, poby Monika Gerdesová včera na večerku serbské poezie na čest Čišinského viac o tom svyšiče tu pola nás za nekak časač minčinu. Votladajo od toho, vizo ještě zmijeme nábožné vůsovanie, přelad pojezd čo týdženia a chceme potom po 12 po nábožném vůsovaniu vyzvatýš gratulovač národinárjem týdženia. Veselu sa, zosť rádio zaso zapíknili. Nech tak vostanie. Ja som Katka Pöpelec a přijú vám všim Rianu a svončnú nedželu.

0: Jedvanačich.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca evangelske ze serbským superintendentom Kristofom Rumelom z Hođija.

po majbo lubi pracja a lubi sotre. Znajecie stawisne šildbürgeru? Jedna z najsnačišich stawisnů je, co so tuči ľudžo rádnicu bez okno tvarili a potom chcichu svitvo v michach zapopatnič a s tým rúmnostše rádnice vusvitlič. Kaj šitce vime, tajke akcie nefunguja. Nikoci ľudžo virja, co tež svitvo v michach vopsedža a to trujim dále daja, abo samo nanuzovaja. Ľudžo v zapadnej Európie sej husto mysla, so dyrbja to práve trujim krajam pokazač, tež tyž tuči to scyva nohcedža. Abo přesličime gene čvoveka, so bychme je po našich predstavach zmenili. Tola tyž ľudžo virja, so maja svitvo, abo virnosť cyle zasebje, môže to často negatívne sčihimič, abo samo tež strašne byč. V čensnišim evangeliu po sviatym Janu svišime vo mužu, kotrež za svitom pyta. Jezus a jeho vúčomnice slepoho muža, kýž pri kromje púča sedžeše v Jeruzalemje nadejnčechu. Predahač mužže Jezus cyva na nikajke vášne reagovač, konfrontovachu vúčomnice jeho se zasadným prašenjom. Mištre, što je zrišiu? Vun abo jeho starše, so je so slepe narodžiu. Za vúčomniko je vodmova jasná. Na tajke tajnej čmy dirbi nichtu vina byč. Prašenje je jenož što abo štu. Pak je muž sam ništo vopačnoho činiu, abo vun pod kvostanjom s pčenženjou svojich predoniko čerpi. Jezus svojim vúčomnikam vujasni, ani vun neje zrišiju, ani jeho starši, ale zo bychu Bože skutki na nim zjevjene byli. Tuta vodmova, zo neje korosť prostče kvostanje za vinu, nas najprede zmiruje. Jezus pak nidom s veľi väčšim, mienujce s jasným rozesnávanjom v skutkovanju mě svitvom a čmú pokročí. Dyrby mě dživač čivo teho, kýž je mě pusvau, dohož je džen. Nuc pšinže, kýž nebúče nichtu dživač muc. Dohož sym nasvitče, sym svitvo svitam. V bího rozprávy zonime, zo Jezus slepoho muža vuhojí a jemu svitvo vočo dári. Tola vuhojenie neje so nidom stávo. Muž dyrbješe najprede kliši pučke hatej Siloa, kotrž zvonka mišćanskich murjo Jeruzalema ležeše biežeč. Tam dyrbješe so vumič. Hakle potem mužeše za so vidžeč. Za sčenika Jana je vuhojenje viace, hač jenož čilne hojenje. Jemu je važne, zo muže Jezus tež vutrobu a nuckovného čvoveka hojič. Zo muže muž zaso vidžeč, je so sviatoho Jana vuboký symbol. Jezus chce ľudžom svitvo, nádžiu a viru darič. Mieno Siloa, voznamnienia převožene, tun pusvane. Jan tute mieno bez příčine nenaspomni. Za vúčomniko a prinich čitarjo evangelia bie dospone jasne, štu je s tým minjene. Jezus je tun, kotrohož je bo dosvita pusvau. Štujšky Jezus sej pšinže a so jemu doveri, muže nove svitvo za svoje živenje namakač. Hat Siloa a s tým voda nás tež na kšencu dopomína. V kšence bo čvojekej nové živenje dári a s tým púč k njemu votevrí. Jezus sam vo sebi praji, ja sem svitvo svita. Tehotla netrebáme svitvo pytač a po getrujim ľudžom hič, so bychme je namakali. Ve Jezusu Kristusu je Bože svitvo cyle blízke. Vun chce naše živenje vujasnič
an am prave putsch pokazac. Hamien. Spivajme nitko, čisvo, twistši poster v evangelskich spivorskich.

modlíme sa. Knieže Jezuso Kristus so, tys si svoju vosadu povoval, so by sůl zemie a svitvo byva. Prosíme če, so by nás ze spára spúčil. Daj nám tebi svúžič a tvoje mieno v sviče a v našich svújbách vopsvičič. Tebi buď čest od věčnosti do věčnosti. Amen. Požonuj a svarnuj vás, všeho mocný a smilný Boh, vůdc a syn a svatý duch.

0: Cheyenne Zborro.
1: A prynie zbožo přičo sčeleme nitko do pančic skukova, tam minuce svědčí dženca Hanna Kubašová 74. narodniny. Domovinska skupina Pančice Kuku přije národninace všetko dobre, vo sebe pak vězo strôtu a vosovinské derimiče a stajne vúšikné ruce při zdrasčeniu serbskej národnej drasty. A tyž dalšie zbožo přečo kvatanietko ište do Pančic Kukova. Letošako je so spiešne minulo a zaso so svedčachu piatk 7 a 6 časate národniny pola Bena Pašky Pančicach Kukovie. Tu ste ja to cu posledne prečítač. Lupe Beno, přijeme či strotu, mirne a riane rentnorske živenie a dále veselo při kolesovaniu po našej krásnej Vúžice. Gratulia, manželská Gabriela, Lubuschk Džeda, Greta Mienujce a vizotež Matilda Agonzo. Zbožo přečam při zamknu so bratia a sotry s partnerami, kajštež svojbie Münkec a Vinkec.

0: Zadkula.
1: Neštene hevak.
2: Častu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu túru Zadkule vieselime so na miestem hižo sedmu staciu. Tutun kruč podame so k koreniam našeho mladinského vusovania, potekim direktne k Zadkuli do Kruščic, so bychme si tam zarali Ariane Viečok zromadne doživili. Motto tutun raz, vopačne outfit. Hač v obleku, s panskim obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaž pustnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potek im tak pravje vucuchnovač. My se na vas veselime, vidíme so v Kruščicach deleka při modinským klubje.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zábeč.
1: Jutce večo.

0: My sme ten celý týždeň prevožovali našu reportárku Stefanie Krautzeutz, ako je tu ľudúce ve Baltikumie. Ja sa nažiam, až čo vy také narskeordovali na ten region, Jana Kuštepad. Tuchlo je Stefanie v gvonem mieste Letiskeje, to je Riga, a ju som pšaša obšetúštivaním, jo, lic mežo nám raz to miestno opísaš.
1: Jo, Riga je práve inakšie miestno o... Při baltickém milžiu, ty ruboraky šuží jsou. Lecrunož Riga taky nejo taká veliká milionová metropola, jo net ucuž, hynak, že duch šuží. To jo Belgien, impozantné staré místno, uglida při samém jako Hanze místo, by jak donila, byt mi jeho zacuša. A tak jo taky namykáš z rež místa taká skulptura, ty bremenské muzikante, to jo dál místa Bremena a veliká turistová atrakcia.
0: A kak se tebe nento spodoba to miesto?
1: Mie se spodoba wegen derjewe rize. Ja som južo perazo obyla. Což jo mi obtužilo z tej dve vece. To jak nejo, až ja som se vjasilila, až mogu letiske špeciality, teke ješ, restoranka ješ, ale tam jo nento oblico, což nastupa gastronomiju wegen gladke, ako v kuštem mieste v Európie, že ošvele turistu jo. Also jeden restaurant za drugim, a šuži dajo steak, spaghetti, pizza.
0: A co jo ta druga vec?
1: To jo skeri luxuriozny problem, až ty vidíš tu eleganzu togo miesta tike bogatstvo by donila. Ten zlezny dvil pak jo tike bliski a to doni chudoba. Ty widzisz tike kake te domy tam rozpadaju, kake dokusy drogi su, kak wypadanki nie su u, also ako w Niemski to nie uznate, aż kuszty chrzy swe wypadanki szuzi. Ale żaszte wytwydy su, ako w tych chudych arealach, tam kradu smerzi, tam jo widzisz, ludzie nie mają tylko penis, to jo takie widzisz, a to żadnie nie zabysz.
0: Jo, mężik Stefanie, a z tym lubę pestro sled do miasta Riga, tebie jeszcze redne dowożycem. Naša kolegina Stefanie Krautzeutz bola v tom týždeňu duce v Baltikumie a jo v tom poviežela v aktuálnym našom programie. My sme byli z našeho muziku týždňa na jej sledach a sme za vás grali popovú muziku z toho regióna. Sledný kapitel ugotuje jo estnický muzikár Nublu, zapšavým znáte ako hip-hop spívar. V všakých kooperáciách jo ven pak uzbadal také druge stíle, tak ako ve pšitúcem skry melankolický v jasovém spívar. Wir groin wirnost wenn ihr am sigroni mehr drugim groin mir as obwoki kurja senient napschaut us gubiu zlub mir as swenso zeraska jaden jen nechowa zamrokami dopomni mir as se jo schücknem stwerbam nebia chaschnitzko derje a pen groin mir echt hier ras as jo wiche tecke sasian jen.

0: W gali svieteka a nent šuži navukach a pet kritskami a šuži rostčo a riedne jo zelene, kak groniš tým vesibným rostlinkam a kvietkam a komu sú užitne, abo před kterými musíš se pred gledaš ved toho, jo se dajet rozkranjal znajar natúre Jens Martins Berko zes Halbašojc Irenu, ako bydlivé ochoze, jo, a Maria Likorska-Winklerova jo tošto rozkrono za nás zavapila.
1: Ja, to je nieco dobrego.
2: Liniace.
1: Liniace.
3: Môžeš sa nuť sednúť tam.
2: Jo.
3: Liniace.
2: Liniace, jo.
1: Také za turky a futrovali,
2: alebo... To sú ote malé, u nás rostú te veľké.
1: A to sú také liniace?
2: Jo.
1: Aha, veľké a malé.
2: Jo.
1: Aha. My groníme žagajce u nás. To sú žagli, až si sa tam cíti přimiel.
3: Smali.
1: Znáš toho? To sú cárne jagody?
2: To znajom, ale ja neviem, kak sa tomu groni, ale to je giftig.
3: Zgadujete.
2: Ja.
1: Ale cárne ronica, to mi je, znáš to? Švácar nachtschatten.
2: Ja viem, bloz, až to je giftig.
1: Ja. Jo, ta pilitka nie deje to žráš.
3: Vaci?
1: To sú chytar, jo. Ja, ale to nie je tak zle, kak gusica smerš. To je nieco drugiego ešte. Gänse sterbe, gänse tot. Kaž to žeru, ben... Wenn ihr könnt, Gusitzer smerzt, das nahe stecke.
2: Gusitzer, der ist das Schorsch.
1: Ja. Aha. Aho, danke.
3: Das ist
1: so. Sutter Svenaschki, u was, aber Klinkotki, aber Kakronischowe, auch Hose.
2: Glockenblume, alle. Toroscher, der Decke, wir mokschen.
1: Ja.
2: Ja. Psinas nichts.
1: Nee.
3: Alle sind du da schon wie, oder?
2: Ja.
1: Alle, das Herzke, nehmt ihr denn noch mehr?
2: Nee, wem.
1: Na, das ist doch gronite Luge, Svenki.
2: Svenki, ja.
1: Zvenky, alebo klinkotky, strážové grony klinkotky. Toho?
2: To je také giftig. To nedaje krov žraš a kone také nic.
1: Aha.
2: To sme mali prvotku 2 leto na tej luce a my sme všetko utrgali do mechov. To je veľký giftig za krov a za kone.
1: Na kak roniš tomu?
2: Ja neviem. Toga ne pere u nás bylo. To je se ne v slednych letach rozširilo, ale... Jo. Mesta to je už picko zaišlo.
1: Jo, jo, toko som slyšel, te uky sú napšadu, ale pši dôs do pícne, a pene všetko žlúte bolo.
3: A kak ty tomu groníš?
1: Jakobskreuzkraut.
2: Jakobskreuzkraut, jo.
1: A tomu sa groní také pferdetot. A te krove na ne meni mögú tom loko zgubíš, kaž to žeru. Te nie sú tak obgrozené, ale až mögú umrieš, ale za te konie myšo to napšadu čašne byš. Ja, Pferde tot, a to druge, to menšie Kreuzkraut, to je pen Gänsesterbe, Gänse tot.
0: Och, ose, gronje, tým kopši vám teke linjace, to som nauknul nent, to ga zase bejne pali, kaž linjeca veda, gaž pšimiaš, a žedne zela sú gadovate za drobjaz, krove, abo kenje, to zajmne rozkrono, jo znaš teke, vás pšinja svo na jedno mie, ak by mogli pšeražiš Jensoju Martinoju, ven se šikno zapisujo.

0: CD. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Esperanto. To klince kaž zlubjenje za jaden lepši přichod, za jaden svět, ve kterém šmogu šikne ze sobu pejedaš. Esperanto je žince jadno přigrono, synonym za pozitivnu viziju přichoda. Ga a ve kterých obstajnostčach je nastavo Esperanto. O tom pak cesto vieme kradu mało. Ku gešpje mjazu narodnego dnia Esperanto žinca, svišeš o njento uščevanje ku tej teme autor je Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Zamenhof je studiroval v Moskvě, Varšavě a Víně a je ordoval vecny Gates. Licerovnož je s tým pevovaným zaslužil za klip, je přeci zase doživil fáze velikeje nuze. Ešte v Moskvě je přišel do kontakta s sionistickými ideami. Rovnocasne je už ožíval na svojom recnem unamakaniu. V 1807 a 1810 je unamakania Megali Groniš ugledalo svetlo sveta. V forme brošúry z Jano s tržašťa bokami. V nej je sformuliroval či zásadné ideje svojej vízie.
1: Rec musí byť veľgin laška, tak až kúžde gronime raz mežoju z laška nauknúš. Kúžde, ako jo to rec nauknú, musí ju net mec užovaš za komunikáciu s drugými národnosťami, negledajúce na to, kak daleko sa rec připeznáva na svieše. Namakáš sriedk, převinúš šojadnosť svieta a jen pezbužíš net a tu rec užovaš ako živorec.
0: Vezjeviš Jose Megal ten manifest Esperanto Janos financielneju pomecu ženskeje Zamenhofa knini Klara Silbernik, žovki fabrikanta z litovského Kaunas. Dokulaš Jose Zamenhof bejal reakcie svojich pacientov, jo jen vezjevil pet pseudonymom doktoro Esperanto. Pesuje přivožené groni Esperanto tak viele ako se nažijúce a malcne sú se namakali přivisniki. Ešte do prednej svetovej vejne sú nastali krajine zviesky na šikných kontinentách. Vierašk Jorec doživila v živiš na 620 letách, nežli jo se zvigajúci nacionalizm v Európie uvyše zase znicil. Zamenhof pak to viecej doživil nejo. V starstve lepta 57 let jo zemrel živiš na 617. Nímsky zviesk Esperanto groni až jo se riecne zgromaženstvo Esperanto přecej věci rozširjalo a jo žinca zastupione ve uše 102 krajach celého světa.

Esperanto jo žincas naš nevěci znata planu a narec. Neopak dauno ta jadnička. Přemyslovali vetom a opetali suto južove ve 18. stolešiu. A južo vet ranego 19. stoleša s takým išči do zamenhofa su dokumentirovane predne seriózne příklady. Žince gledame na gnujucu, ale zrazom teke mušecu liščinu iniciativou. Pedla nových unamakanjo su mjasnimi teke variante a dalej uviša Esperanto. Zajmave ze serskeje perspektive su suhańske planovane rjece. 2001 su vezjavili svjetovu pomecnu rjec Slovio. Venadej zmežniš povedarjam suhańskih rjecov ljepšu komunikaciju. Projekt jo pak byl konfrontirovane s uhetovanim, až zastupujo radikalne suhańsko-nacionalistiske pozicije. Ven njejo se mega přesajžiš. Také mjaze suhańska rec međuslovjanski, co velašcíš komunikáciu mjaze povedarjami šakých suhańskih recov. Gramatika rece slovio bazirujo do dalokej miere na rece Esperanto. To mjaze suhańske ma drugu strategiju. Ako naturalistiska rec njama žedne kumštne elemente. Vena bazirujo jano na etno-suvenskih recah, pšitom ma to starocerkvinsko-suvenske vesebnu poziciju. Obe rece užuvate rovno tak latinski, ako tege kyrilijski alfabet.

duce se stanjo veliki živ. Teke našo živinje znajo take drogi. Žicimi se vetergi malc na rozvizanje, ugejenje bžes komuženja. Jasne vetegrono. Misto togo nazgonjome pomavke a psisamem nevidopne kšatce cvoveka, ak nas prevožujo cas živinja. Svoko, kenž zbužijo novu nažiju. Přiduci kšac, ktorýž mežami ciniš, tekegaž cel išči nevížimi. Mie gata nieo přitom žeden případ. Silua groni ten pesvany. Sliepio hordvau tam pesvany, aby se rošiv s novýma vecima do svieta. Snaž trebami tek my předsej zasej takej novej veci. Veci, kenž se nejšpierej za vínu nepšašatej, ale za mežnosťami. Veci, kenž vyžitej cvojeka a nic jano jogo problémy. Veci, kenž vyžitej až bok teke tam statkujo, žož jano granice se nám zdajú byš. Žincajšna nežela tomu přepšosujo. Snaž, vas žince nicht zmakajo, kenž co byš vesebne výžony. Snaž, trebašo sami to, što výženie Jezusa, ktorýž groní, ty nejsi zuma tvejich obkranicovaniov. Ty nejsi žedna negluka, žeden problém, žedna štrofa Boga na tebie nelaží. Ty si cvoviek, ako na tebie Bog glieda. Casi si zachopio rono u nejvieče žiju. Amen.